0: Večodin, pjatnače bedlk na šestje. Serbsce modosni na zvjerskovom finalu, to je vopravdže vúriadny podavk, v okličanskim šulerjam je so tole v volejbolu poradžilo. Sú v okresu dobili, v obvodže, tiež krajnym vúrisanju, sú sa přesadili a netko sú na zvjerskovom finalu, modžina trenuje za Olympiu v Berlíne. Náš reporter Benno Šotar sú bu v obkyč buje, čera sú v stolici Berlíne předkôr vúrali, kakda je bežalo za našich.
1: Škoda, môžu jenož rec. Šitke círy sú oklečené přírali. Prvný partí přečuje Šlesvigsko-Holštajnské, pak sú druhú sáčbu dobili, cíču rozhodnú dobrechu zase otedač. Druhá přečuje silnému mustu z Karlsruhe by popravom vúrunána, to sa v lejstrime môj vopkečbovač, ale přečujník by bolé koncentrované a je tu už 2-0 dobil. A cečara potom přečuo gymnázie z Mnichova. Bajarojo bychu najsilnejší v štafli, tež přečuo Voklečanam sú jasne dobili, ale za serbských športovcov by to pozdaču najlepšara. Ze 16 a 21 depkami oni Mnichovčanam dvemaj sačbomaj podležachu. Dôho sú moli sobu džeržeč, ale potom dvrhu so tola podač.
0: Hajš toto netko za Voklečanu reka dále tre nesu?
1: Ne, do dalšieho koha přišli nesu, ale za nich reka dženca nedom zaso nastupič a dokladne zamestnenia rač. Rano v 8 nastupia Voklečanci volejbalista přečuje Max von Laue gymnázie z Koblenca z Borensko-Falce a potom na pojednačích raja doskončne vo 10. do 16. miestno mes všemi zjazkovými krajami z Nemskeje. A přitom to byš stajný o vyslach meč. Voklece sú vyša šula, tam sú najstarší 16 let starí. Oni raja pak v starobnej klase u 18. To reka mústvach přečujníkov je nadošť starších rajorjov a přišem sú sa Voklečino dotal derie prezentovali.
0: Ja praju Vulka Svava. Voklečanské šulské volejbolové mústvo je na zjazkom vúbidžovaniu modžina trenuje za Olympiu v Berlíne a Benno Šota je nam raz mezestav takrec předal.

Kutschne, Bostro, Sesvoinski, Stolice, Ljubljane, Vesapskim Rozvosu, Dobische, Skupina Zedarta. Pečočenje na štrtce. Dživornička vuslikana, kak strasču džičo, kotraž meješe juce, pjat, k Vesapskim kupanskim središču Lipoc, Merčac, Sibič, ta je so přestor čiva, a to na přichodnu vútoru 12. meje. A dokud je tam tež ještě městno svobodných, můžete se tam tež ještě za to přizivit. Ve serbské kuchni za svoj by na dvorništu inkluzie radvorju je ještě tež městno, a to za těch, kod si chceža rade dženca od popo na štorjoch do večera šestčich, sromatně varič a paslič a pec a šelak věci uspytač, tomu přeprosi Rafaela Vičazova ze Zari a tam můžeče se tež přizivit. Jutze je od rania 9. do 12. v Radvorskej Slavi možnost za šulerjo a šulaki a druhý zajímco se povanc orientovat, to je poskytk. Ve zvězku s druhým dňom předu začalo zjazka kmenu Radvor Vujka Dubrava Malešece a poponu maja firmy potom skvádnost do rozmluvy přinč a zvězky navjazat a utvorit. Ve Sotroni malým veku je převědě se jutce večer na posled měsnu a tak jmenované Spoken Word Akademia. Najvyššiu steja potom mod vumjuče z viacerých krajov, ktoré svoje texte a spievy k témie domizna prezentuje. A jutce sveča vonju v obore zahradnisko zjazka pri kloštorskej vode a susodne v obore čakno božom šuk svedženi sviato Floriana a tuta započne so jutce večer sedmich putnijske cokvi Rožinče.

0: nábožné slovo.
1: Magenta Marietta Krečmarec z Dubrinka.
2: Súdne to zdá so šitko češko byč. Povieste, kotrež nás delečanú. Viece, kotrež tak nebíža, kaj si to přijeme. Staneš, činiš to, štož dubiš činič, abo štož na pláne stý, ale nudsku nie nešto pobrachuje. Lohkosť, veselo, nádžia. A runie tam, reča jutre. Nic jako svedžeň, kotrež je vodce a všetko přesvietla, ale jako čiche, mocne připrajenie, Jezus je živý. To voznamenia, to čimne nevopku a převahu. Nic strach, nic vrištenie, ani smerč. Bo staja tomu nešto napřečo, mienujce živenie. A v tým leží vosebita radosť, žana, kotraž problémy prostě zetrie, ale jedna, kotraž potom leží. Radosť, kotraž praje nie sú sam. Nádžia, kotraž praje, môže so nôj stať. Viera, kotraž praje, boje tu tiež netko. Snano túle jutrunú radosť všetko nedom nezačúvame, ale ona je tu. Kajž čiche slúbenie, kotraž vostanie. A snano dženca, hižo mała kročel dosaha, voko mik pozastač. Krutka myslička na Boha, čicha dovera, živenie je silnejšie. Pretož jutro prostě nepřestanú. Skutku ja dále, tyž venami.
1: Praj Marieta Krečmarec Dubrinka, ve nadavku a zamovitost či kulovskie vosade. Cia pomenčenie hišče potom bude šest Čech.

0: Pretač zaletuje jo filomilos. Sapskim rozvosu šako je štvortk, šeščođin vosnače. Mam šče krotki dodavok, haj, spravočic. To stah mete cia 20 či, spiskec 20, skrozna undofa 20 litru, a radvo 17 litru. Šo zapisane jeli chce če tež vy, dešču facet minene je noce podač, rad ljubi nam to prajče. Mate je pši telefone 17400, tu ma ketro činštenca rano. Kiba za uživač našo četo funkciju, naše app MDR Serbia. To je potom za njo tež gusluhšo, ale on to rade čini, je von mi roni rek.
1: Filomelos. Dötam dejstva Marbije Drozene.
2: Naš Filomelos je zaso v lesu. Skolniki je obšetco išče zabiraja.
3: Haj, haj, haj, haj, haj, kak da te to je nojščinja?
2: No, što da to?
3: Na haj, zvodkel pšindu. To ženje ne vidiš. Najprede su cio, a potom tisace.
2: Haj, trichy. Skolniki přivabia dalše skolniki, mienujce ze svojej vunju.
3: Ja ničo nenucham.
2: Ty nic, ale skolniki to čuja. Vone moža samo 3 kilometre daleko lečeč.
3: No haj, 3 kilometre lečeč, to tlaž ne je žaden kumšt.
2: Za tebe nic. Išče lepe pak je, zodadža so skolniki vod vecika nesč. Vone čakaja na pravi vokomi, kdež je vecik silniši. A cak, su v přichodnem lesu.
3: O, to je praktiske. Ničo či nič, a přijušem cíl docpěč. Ja so přichodný raz tež do vecika lenu a dám so k přichodnemu pekare znošovač. Jole, vecikove taksi prošu. Taksi, Mr. Cab Driver. Ui, to by bylo samo hič. Byl měš...
2: Filomelos lada trošku starostčive po svojim rianem kulovatem brjušku. Snače von tola přečešky za tajky věcikové taksi.
3: Body shaming, he, abo što? Tit. Naj, lohký kaj skunik, vizo nesem. A tete ješ nic, podaj alto tak jo. Ale tuto věcikové taksi, sem přijušem vuspetač.
2: Hej, to bie mi jasne.
3: Jeli bychu vícike culce raz kusk silnišo zaduli a ja moje kšídlešce cíli jara rozpřestriju a sopšitem lohky zčinju takajš Mirko Pielko. A půj to zaťažu, potom můj to hič.
2: Filomelos, vůži je silniši vícik, skoči hore, má rozpřestrite kšídlešce a... Padne kaž kamen.
3: Aua! Aua!
2: Do přichodného kerka. Věcikové taxi ne je jeho vůněs.
3: Jedonko, dere, tajku techniku můžeš tola zavěstče na úkneč. Nekak důby so mi to šlachčič.
2: A kajž já našo Filomelosa znaju, so jemu to tyž poradži.
3: No vězo, jenoš iště. Vukneč, vukneč a ještě raz vukneč.
2: Koho citát to je? Tute vukneč, vukneč a ještě raz vukneč?
3: Na moje

0: Polícia z Gili.
1: Zastojnice su v útoru ve Vomsku spiešnosť kontrolovali a to do vobiu smeru znímale 500 ježdžidvobie 15 pre spiešno popuču. BMW ze zorejské značku je ze 1,80 miesto dovolených 50 km/h do radára zajú konsekvenca. Jeden dybk ve Flensburgu a 180 euro pokuty. Ve Kamencu su policistča v útoru na Zárskej spiešnosť kontrolovali, tam je 30 km/h dovolené, ze 68 jezdidvobie cínače pre spiešne popuču, najnúznišo miešo osoba, kotraž je ze 61 km/h do radára zajeva. Kvostania, dvaj dybke ve Flensburgu, 260 euro pokute a mesac bez jezdnej dovolnosti. Ve Vojerecach, tam su paduši v útoru večer Mitsubishi pokradnili, auto miješ hodnotu 22 tisac euro. A ve Zorelcu, tam bu jena posta letnavo viacore 10 tisac euro zjebana. Pozdatni sobudžovačere banky su ju zvonili a nuzovali, jen viste QR-kód zaskenovač, to je treba za online banking su jej pri telefone prajili, žona jena to QR-kód zaskenovala a s tym vopšudnikam přistup na konto zmožniva, tuči su potom nove konto zaradovali a si fenki tam še pokazali. Kriminalna policija se spadom dalje zabira.

0: Niedersche Kollege Jan Reda sagt im Rosbaus so, schießt schon in Wassermazizzi at einer Sekunde. Lonny, wenn November je Bauer Buddhistkim Serbskim Dom ihr Horzer Diskussia na Temo Gelkot Zensure be Serbskich Mediach do Leta Joet Natschisto Joet a Wassam Jessac. Minin ja, nast du bei der Zensure we Noe Doppelbich oder de Kontroversene, de spackste ja Rosjelne Doppomnenke Atwerdin ja Sinapschetscher, potom poma do Dokumento poladnet alle, na tutem Wetschaku z Jelini de Schi, Chefredaktor Noe, wo Noe Doppel, Sikard Kosel, so durch der Aktus tutor Chassa privatne Domakoa. Za Moniko Gardeso, so stem Wele Praschenjuk, Wopka Geniuse, serbskimi dokumentami staja.
1: Ja, to zwa dolen. Nesuši ja dajke časove dokumente do ruku serbskeho kulturneho archiva a neutralnych historikariu. To sim so vědomostnu sobu dživačaku serbskeho instituta Anet Brjezanec voprašava. Nie vona praj, dajki zakojn abo předpis nedava.
2: So in der ersten Zeit so nasche Magazine, wo rum nasche Wort mehr so eine Bilder hat, dann eher so nur Schausatz, hat schon jetzt Serbische Kultur ein Archiv, bei Sakan und Posta in der Bauer, ja gar Kunstner Archiv, tut die Posta in der Wobsau, was ist so meier so Akte, aber dann tut ein Material, gisch ist ein Archiv, hut ne, wie Serbische Kultur im Archiv, Squadwatch. Da bob Schausatz, so subi war.
1: Aktuelle Serbische Institutie, Anakvanistva LNDJ je institucija, kotrež srbske nujne přisušeja, so sami za svoje akte zamovite. Ale vezo smedža je srbskemu kulturnemu archivi darič.
2: So will, da bist du jara veseliva. Nic je neuch institutne akte, tisch wo srbskich tuorstvo, aber tisch sauersteinstvo, aber viste spirki. Na, hinaše vašne me naše dokumente nedostane me principie neuch přestare.
1: Was ist Ihr Domowina?
2: Stolz Mama so Akte Wort Domowina. Es ist Domowina Mama Wortpoetnis Regine. Da Rika war nie was dann über Wobsetzt für Domowina, also Bernas Kuaja, Adisch Spießstubner.
1: A Akte, a Dokumente, Novie Dobbe, do, der hat natürlich so Dürcha was am Desat. Po Diskussie Stavisniske Sektie, Machice Serbskie Kunstlita, Jesik hat Kosel Pschilubiu. So maja te, kiš vun privatnje tukvilu doma vodnoča, do ruku srbskeho kulturneho archiva pšenč. A de, knježe Kozelo?
3: Aj, naj to po moje smerči. Tej da se noš potom šaštača mam, za tak zelo delja čakačiče.
1: Zato nima dženzniši jednačel LND Siman Petrcež žane zrozumenje. Vo domoj začušak je hakle z zjavnoho zariadovanja konc leta zonil, a so jara džival. Jezika te kozli list pisal, zo jeho prose službne podvožki a dokumente nakvadnistvu vročič, šako su toho svojstvo. Kozlhačke konci redakcijskeho časa tutaho přinožka neje reagoval. Runjek samsnemu je Siman Petrcež tež redaktora na vuminku Axla Alta namujal, kiž by toho runja po zakončenju dživového pomíra dokumente doma kuval, štož je přečivo dživovému zričenju. Alt je dokumente mestem ručil. Džil historisce zajímavých podvožkov pak zdá so byč zubjene, menujce komunikácia a šek ve vysokosti 1 miliona D-marku, kýž přepoda tedyše knižostvo 1990 Serbam k vukovaniu serbských nujinu a časopisu. Zubjena je mestrujim tež tedyša z džilenka k tomu podpisana vo doktor Angele Merkelovie. Přihotujú sa na 70-letné vopstače LND 2028, cedža sa tak jednačel staviznam nakvadníctva nádrobnišo vinovač. Tuž je spomožné a trebné, zo historické podvožky tež domie maja. Votam cedža akty po potrebe a dojednaniu do serbského kulturného archíva dač.
0: Tako k tomu, kak so to má se s archivovaniom serbských dokumentov. My pak sme so tež nadrobnejšo prašenju cenzúry za čas NDR z Cva venovali, sme přikvady zezbírali a vôsledky môžete netko nedželu pola nás serbským rozhlasu slyšeť. 6 hodin, 3 hodin, 4 hodin.

0: Se bochme sa nederaz přes telko, dež ša veselili, se bochme tak jara juskali, štú by si tole přecitsi, štrtsi postalietami mysliu. Haj, dež či kasolie, džesu moje trie šovcia klešie, dženca moža džiči raz ve gumiu, škorniach přezvuže skočič, to sme jako džiči tež přeco rade činili, ale nic přitom douže panč. Potom je ta obrada převulka.
1: Dzieci dobre ranie. Što so vám na mi najlepie lubi? Mieje mietania, wody micki, abo skunčne zaso ľud svuncu lizač? Miesac mieja je krasny. Vo sebie dokeč so nitko naliču ľudte mody skut narodzi. Dundak je dzieci wopytał kiš maja doma runie wiele słodkich babiku k majkaniu a popkeč bołaniu. Veseče so potekim na nové vúdače dječaceho magazína sobotu na podžiečich.

0: my little sandy town. She spent the summer there, a couple houses down.
1: Sapse modas nina zviasko im finalo, to je vopravče vuriadne podauk, bokličanskim šulariam jeso dole ve volibolu poradživo. So ve vokresu dobili ve vobvodže, tiš krajnim vurisanju, so sa přesadžili anjetko su na zviasko im finalo, modžina trenuje za Olympiju ve Berline. Naš reporter Beno Šotary sobu vopkič buje čera su ve stolice Berline předkuo vurali, kakda je bežavo za našich.
2: Škoda, môžu jenož rec. Všetké círy sú okličené pširali. Prvný partii přečuho Šlesvigsko-Holštajnské, pak sú druhú sáčvu dobili, cečú rozsudnú dobrechu za sa otedač. Druhá přečuho silnému mústvu z Karlsruhe by popravom vúrunána, to sa v lejstrime môj vopkečbovač, ale přečunik by bolé koncentrované a je tu už 2-0 dobil. A cečara potom přečuo gymnázie z Mnichova. Bajerojo bychu najsilnejší v štafli, tež přečuo Vokličanom sú jasne dobili, ale za serbských športovcov by to pozdaču najlepšara. Ze 16 a 21 depkami oni Mnichovčanom dvema sačboma podležachu. Dôho sú mohli sobu držeč, ale potom dvechu sa tola podač.
1: Hej, što to netko za Vokličanu reka dále dre nesu?
2: Ne, do dalšieho koha přišli nesu, ale za nich reka dženca nedom zaso nastupič alebo dokladne zamestnenia rač. Rano 8. nastupia Vokličanci volejbalista přečuho Max von Laue gymnázie z Koblenca z Borensko-Falce a potom na pojednačích raja doskončne od 10. do 16. miestno mes všemi zjazkovými krajami z Nemskeje. A přitom to byš stajné v myslach meč. Vokličce sú vyša šula, tam sú najstarší 16 let starí. Oni raja pak v staromne klase u 18. To reka mústvach přečivníkov je nadošť starších rajorjov a přišem sú sa Vokličine dotal derie prezentovali.
1: Ja praje Vulka Svava. Vokličanske šulske volejbolové mústvo je na zjazkom vubidžovaniu modžina trenuje za Olympiu v Berlíne a Beno Šota je nam raz mezestav takrec předal.

Apropos Sprevene Festival ve Kočebuso, de stams na no budžete, abo de ich na jenem hinajšim terminje, za poabliwe mam pučovanje po dvu Spreve. Neže 25 kilometrov čeče Spreve a přes Kočebuski mješanski teritorij. Nalivo a napravo je to, što kvotkriču startuječe vašu turu vosreč Kočebusa při turistiske informaciji a přes Puškinu promenadu dojenžeče direkt ne Spreve. Porece dale uživajte na ljubom boku idyliski puč, po nječe 2,5 kilometrach docpijete potom Spreve na Mün a možete tam tež prini odpočink zapovožiť a daleže direkt ne při Spreve. Stajne zase sú odbočky do historického starého mesta a na Münsku kupu se svumjustvom muzeum možné a krotko před stadionom přečelstva přepriečiče potom na mošče za pěšku železnísku liniu a docpijete Eliasove park. A dyž jenož džil pučovania subu činiče, je to tohle za nie kočebužanu, riane dyrdomdy, abo?

Jutze svetša vonjove vobore zahradnisko zvjazka pši kloštorske vode, a susodne vobore džaknu Božom šu k svežini svjato Florijana, ona započne so jutze večo sedmih putnijski crkvi Ruženče. Konc tydzenia svetša pančicach kukove meje medanje, jutze je popodnju pečih, kino za džeči a večo je potom svežen v stanje, v kukove, sobotu popodnju cioch, sudakove a tykans, popodnju štyrioch, přizamkne so meje mietanje a večo sú potom mieske rie. A večo na pôdžu večrich je zača miesko pora a potom môžete tam zromadne svoje bedra čumpač, nedželušče znova do kuku a přeprošení. Vo to pôdňa jednačich zahúča tam krušťanské muzikanča. Popodňu na poštyrioch ústupí tiež Modžinská rivanská skupina srbského ľudového ansambla Vužičanská rapsodia. V čornom koncu ste sobotu na meje metanie prošení. Tamniša Modžina očakuje vás na večo pečeš v sobotu pri Kubice Chore v čornom koncu. A prvý letuši rodový koncert doživíte nedelu nesvačidle. Nedelu popodňu cioch slyšíte tam komornú hudžbu z brazilskej hač do bohorskej. Přečujo domizna a kultúry vesela so nedelu popodňu cioch na hostči po tej gymnauas v rodovom parku v nesvačidle.

0: Milena Wojcarec, sodomodžin šešta štrtsie. Pesto varnja s přichodom, dobije čera, vulka tema na fachovom zetkanju vo předšulskim kubvanju v Drežanach. Tam je Sakske kultusové ministerstvo kubvanski plan s novimi čežišćami predstavivo. Vod kletušeho menujce Matun Fačić. Tež sapse zastupirajo sud nam na tem subu skutkovali Jakub Vočar, tu njesa na fachovom skadžovanju tež vobdželil a nam netko o tem rozpravja, što so za novim sakskim kubanskim planom takle koa.
1: Svišiče to? Takle, klinči přichod naše je domizny. Zomoli so dječi išče lepe vuvič a kubvač nametuje Sakske kultusové ministerstvo tute štyri stopy v předšulskim kubvanju. Nové medie, hižo zále maja so dječi mediopedagogisce kubvač. Viace pohyba a mint předmety hižo pistavani a cibodňovských poskytkach. Viace nábožiny, etiky, filozofie a Sakska chce přestup z pistavanie do šule silnišo podpirač. Reakcija serbskiju zastupierko čeravšie konference Drežanach, Jadwigi Kalfestovie z Rečného centruma Vitaj a nabodnice Kroščan Kouča Kerstin Šoučineje na nové plán.
2: Te základné hesva smiery, ktoré sú so podali, činia najprvým dobre začíš.
3: Te vopsavé dybky, te vopsavé rozvožovanie, me nesmierne nareči, jara, jedna vysta štruktúra je vujdeč.
1: Ale ke konkretnym temam, wo sebe wużywanie nowych mediów dreje najkontrowersniejsza. Mieli so dzieci hiżo pistowani ze szmuratkami a internetom rozestajć, k tomu Kerstin Šoučina.
3: To je jara ważny wubwuk wo sebe naszym czasu i dobe, ważne pajo to miestu miru namakać, mes analogami a digitalnymi mediami. Váže tež jo haptisce, no, zes džišom popuču buď přímnič, to tež znuckonič, potom se to záznačuje, respektivně to tež vůzpytač, no, na konkrétních příkladách.
1: Dalša téma je nábožina etika a filozofia. Tu máme jako Serbia ze silný evangelské a katolské věru dobrý zakvat. Kerstin Šoučina doda.
3: Vážne pak mi jako návodnica tež hodnota normy druhých nábožinu vopkyč bovač a tež otvorené buď. Otvorené buď napřečo druhým konfesiám, druhým nábožinám a druhým hodnotám. A to ty otvožovat, co to zemnu činí, no? A co to ty zemnu se skůvorkami, se s džišťom. To jsou tu jara dere dženca vůzbeno reflekcia. Na prvním myslím z té pedagogika je stajné reflekcia. Co to zemnu činí, kasím já otvostva.
1: Dále vítajte Kalfostova a Šoučina silnější fokus na změnu spistovanie do základní šule a skručenie cibodňovských poskytků. Ve viace až 230 stronské papere jsou serbské zájmy a vosebitošče Cioch Sadach Zimane. K tomu referentka domoviny za náležnošče kubvania Katrin Cuchec-Džisvalková.
4: Musimo tu inicijativu mena obole vševzali za posao docova nekak do toho smjera nešto stavo. Si fahoče ze stron šulskog tovarstva od CSB a tež z Rečo centruma Vitoj su tam jemo svoje mysle napisali, da smo mu na tom projektu i tim dali a smo to prosili, za boh mu tam se s nimi do rozmoj šišli.
1: Što još je so poradživo. Dalša dobra povest, Sakska chce kubanišćam, nimo njetko vrozjevenije teorije, hač do konca leta tež praktické instrumenty do ruky dač a nošarjam financielne riab skrúčič. Tak kujto svoj minister Konrad Klemens. Zaurenia pestovanju nebiečera téma. Šako kujžde rume vedžeše za citováčnostné bohatstvo našich kubvaniščach.
0: V Drežanach je kultusové ministerstvo čera kubanský plán za pěstovanie žvobíky a hod predstavivo. Jakub Vočar je nám o tom rozpravial.

0: Nábožné slovo.
1: Magenta Marietta Kretschmaritz z Dubrinka.
2: Súdny to zdá so šitko češko byč. Povieste, kotrež nás delečanú, viece, kotrež tak nebieža, kaj si to přijeme. Staneš, činiš to, štož dubiš činič, abo štož na pláne stej, ale nuckunie nešto pobrachuje. Lohkosť, veselo, nádžia. A runie tam, reča jutre. Nic jako svedžeň, kotrež je vodce a všetko přesvetla, ale jako čiche, mocne připrajenie, Jezus je živý. To voznamenia, to čimne nevopku a převahu. Nic strach, nic vrištenie, ani smerč. Bostaja tomu nešto napšečo, mienujce živenie. A v tým leží vosebita radosť, žana, kotraž problémy prostče zetrie, ale jedna, kotraž potom leží. Radosť, kotraž praje nie sú sam. Nádžia, kotraž praje, môže so nôj stať. Viera, kotraž praje, boje tu tiež netko. Snano túle jutrunú radosť všetko nedom nezačúvame, ale ona je tu. Kajž čiche slúbenie, kotraž vostanie. A snano dženca, hižo mała kročel dosaha, voko mik pozastač. Krutka myslička na Boha, čicha dovera, živenie je silnejšie, pretož jutro prostče nepřestanú. Skutkuja dále, tiež venami.
1: Tole praj Marieta Kretschmaritz Dubrinka, venadoku a zamovitosť či kuluskej vosady. 4 menšine do 8.

Znano z Česi und Deši, že do ruky zali, venim listovali, zajmou nastavkna dešli, aj tak ich máš zu kopicu v mieskim čísle kultúrno-časopisa rozlad. Mies druhým spomína Juliana Kolferstua na Hansa Mroska z Trebina, kýž je starobe 92 let 6. mirca zemriu. Mrosk bie ľubova rožo, pčova, a s čivom a dušu tež hobijuje meteorologa, a s cova pšovšo dobre znaja domorodných zelu, trawičku, štomu a šte ševakište slepenské holi takle rostče, abo je nederaz tam rostvo. Pšovšo zajmavé dolade stuteje kunčine a živinjo bia Hansa Mroska potekim dostaneče v mieskim čísle rozlada. A v tutem spominaja tež na doholetnoho redaktora rozlada Cyrila Kolu, čitače tam tež rozpravu mačičného předsedstva vo Srbském institúče, vo zaslužbných srbských vedomostníkach a toštenie smolomša, što je v aktuálnym čísle kultúrno časopisa na Makače.

0: Policias G.
1: Wir Wojerecach su paduši vutoru večer Mitsubishi pokrandeli. Auto mieše 122 000 € policija netko mezenaronje za nim pita. Zastonice su vutoru v Vumsku spiešnosť kontrolovali a to do vobiju smeru znimale 500 jezdžidvo v jenišce 15 přespiešne popuču. BMW ze zorelske značku je z 1,80 miesto dovolených post KMH do radara zajú konsekvenca 1 dybk v Flensburgu a 180 € pokuty. V Kamencu, tam sú policistča vutoru na zárskej spisnošť, kontrolovali tam je cici KMH dovolené a z 86 jezdžidvo by cínače přespiešne popuču. Najnúznišo mieša tam osoba, kotraž je z 61 KMH do radára zajúva, kvastanie 2 dybka ve Flensburgu, 260 € pokuty a mesac bez jezdnej dovolnosti. A ešte raz do Zorelca, tam bu jena posta letna vo viacore 10 000 € zjabana. Pozdatni sobudžovačere banky sú ju zvonili a nuzovali jen veste QR-kód zaskenovač, to je treba za online banking sú jej pri telefone prajli. Žona je na to tun QR-kód zaskenovala a s tým pak vopšudnikam přístup na konto zmožnila. Tuči sú potom nové konto zaradovali a si fenky tam přepokazali. Kriminálna policia so netko s pádom dali zabiera.

Vítej šo, ľubí příspucháky a příspuchárie. Hojo, Diana Šecová při mikrofónie a hojo, váš serský program. Ja, nevím, co jo vážne ako prétne groníš. Až jo žinca stvrt k 7. maj, abo až ja se za mojo gumno vjaselím přes ten dest švence. Vist, čo zavište neži vysuchem a možo šo nám dere přísvucháš, tož groním vám naše téme. Do dešna na kafeje vás přepšosujo mežinca, abo skerite letosne zoriaky. A to víče vodpodňa. Žinca viaco južos, čo rád vítane ve serskem domje hove mistče. Tam vytvorio se nova ustajenca. Fotorealistiske molbe kenč pšetstajaju, chrošebus a okolinu su tam vížeš. A v gvónem želu ustjevanja zabira nás casnikarska lichota. Nega

Tojo Gronil, Horst Adam, negajšný šéf-redaktor Novego Casnika vo vážnosti casnikárskeje lichote. Rozkronové partnerje sú byli Marion Štenzelová, Sophie Redelová, Werner Meškank, Mito Noak, Marik Slodička a Bernd Pitkunings. Autor a poveda usčevania jo byl Sebastian Ilikovský-Winkler.

Vítej šolu by přísluchárky a přísluchárie. Hojo, Diana Šicová při mikrofoně a hojo, váš serský program. Ja, nevím, co jo vážne jako prétne groniš. Až jo žinca stvrt k 7. maj, abo až ja se za mojo gumno vjaselím přes ten dest švence. Vysčo zavište neži vysuchem a možo šo nám dere přísluchaš, tož gronim vám naše téme. Do dešna na kafej vás přepšosujo mežinca, abo skerite letosne zorijaki. A to víče vatpodnja. Žinca viaco južo, čo rád vítane ve serskem domje hove mistrze. Tam vytvorio se nova ustajenca. Fotorealistiske mölbe kenč předstajaju, chrošebus a okolinu su tam vížeš. A v gwonem želu usčevanja zabiera nas casnikarska lichota. Nega v DDR-skem casu a teke žinca. Kak posužijo serske žurnaliste a jich publikum casnikarsku lichotu, tož ten usoki dobytk našeje demokratie. Tošo a vece žinca u nas v serskem programje svišešo, rednje až z čopedla.